Francesca.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

0: Řekni fajn. Fajn.
1: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50%.

0: One Republic.
1: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo. Hi, we're
1: Blackpink. Welcome to the show.
4: Yo, dáváme ti na ně lístky.
2: Fine. Vždycky, ho?
4: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na káva

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení. All the hits.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: jodolat.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

0: Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Soulsos.
1: Fajn. Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
2: Chevrolet,
1: Camaro Bumblebee,
2: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
2: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
2: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
1: Firma na zážitky. CZ.

0: nového Duplexu. Nenechte si ujít největší klubové události tohoto léta.
1: Duplex.
0: Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Právě teď máme 18 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 34 stupňů. To znamená, dneska se opravdu nezapomeňte hydratovat, ideálně do tašky nějakou vodu, SPF-ko, klobouček, prostě úplně všechno, protože bude opravdu, ale opravdu vedro. Ještě k tomu jasno a slunečno, což bude extrémní kombo.
2: Fajn. Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fajn.

Fajn víkend s Míšou. Dobré ráno, dobré ráno, čau lidi, jsme tu zase o víkendu v sobotu po 8 hodině ráno, ideální čas na odstartování Fajn víkendu, jako vždycky startujete s Míšou. No a víte co, nemá cenu to zdržovat. Za chvilku si řekneme, co je dneska vůbec za den, protože věřím, že zrovna dneska vám udělá minimálně třeba narozeniny jednoho člověka, vám udělají extrémní radost, no ale do té doby nějaký naše songy. Třeba tady svým, jste potekon Kellyn Sofian, jejich Pistácie na Fajnu.

0: která nám zlepšuje ráno na fajnu, Sabrina Carpenter, její house tour. A možná i já vám dneska to ráno malinko zlepším. Protože například dneska je Národní den relaxace. Což na rovinu se extrémně při sobotě hodí. Co jiného byste chtěli dělat, než relaxovat, odpočívat. A zrovna dneska při těch teplotách, třeba u vody, víte co, dáte si drinčík, no proč ne? A nebo jestli třeba pracujete, tak díky fajnu si pořádně vyrelaxujete hlavu. Věřte mi, opravdu se to dá. Nebo třeba narozeniny slaví Jennifer Lawrence, 36., což je až neuvěřitelný, když ji známe prostě z těch filmů jako mladou slečnu vlastně až trošku. A teď si uvědomíme, že týhle herečce Jennifer Lawrence je prostě 36. Mně osobně se to zdá absolutně neuvěřitelný, ale je to tak. Ale není jediná, kdo slaví narozeniny, ale ty se společně oslavíme až za chvilku, dokonce i pomocí nějakého toho songu. Do té doby třeba Tied Up u nás na fajnu.
1: Vždycky hot. Vždycky fresh. New track on file. Fine.

0: Marshmallow, taky neskutečný song Happier na Fajnu a konečně si jdeme oslavit ty správný narosky. Přesně tak, Viktor Šín dneska slaví narozeniny. Což je vlastně hrozná škoda, že nevysílá naše Kristýnka, protože toho úplně zbožňuje. No ale když ji tady nemáme, tak si stejně jeho narozky oslavíme, jeho 33. narozeniny. Čekám, odkud zase přijde kudla. Zaseklej celý den. A to pomocí songu. Takže za chvilku Viktor Šín, jeho Dopamin na Fajnu. Fajn víkend s Míšou.
1: Fajn. Yeah, yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program.

Ocean Drive. Při neskutečným fajn víkendu s Míšou a my se společně vychválíme Čechy, protože prej, sice ano, na internetu se umíme hádat a vlastně bejt k sobě dost nepříjemný, protože máme ten nickname, za který se můžeme schovávat, ale prej ve skutečnosti si i umíme pomoct. Když už lidi vidí naši tvář, znají naše jméno, tak prej jim díky tomu umíme pomáhat, bejt hodný, aby si nás zapamatovali jako ty svatoušky. No jo, umíme se schovávat, ale potom, když vylezeme na světlo, tak úplně neumíme bejt nejspíš upřímný, ale prej nejde ani tolik jako o upřímnost. Jde o ten vnitřní pocit, i když já bych to opravdu k té upřímnosti přirovnala, protože co jiného to je? Když se schováváte za nikem a nějakým způsobem píšete třeba hanebný komentáře, no a potom, když už vylezete s vaším obličejem, hlasem, jménem, no tak už se chováte hezky. Je to zvláštní, ale prej se to u nás v Česku takhle děje. A co děje u nás na fajnu, tak jsou ty nejlepší songy s Lukem Ronvitkom, nebo teďkon Lady Gaga a Abracadabra na fajnu.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear u nás na Fajnu a společně za chvilku si dáme jednu novinku, která konečně přišla k nám do Česka. Ale do té doby si musíme dát i náš playlist. Například Role Model, jeho Sally, When the Wine Rounds Out. Nikdo nemáme rádi, když nám dojde víno, ale nejlepší je, když člověk neumí třeba úplně nejlíp anglicky a je tam napsaný Wine Rounds Out. Jednoduše, když nám víno uteče. Nikdo nemáme rádi, když nám někdo utíká a vůbec ne víno, protože to je drink, který prostě potřebujeme. Minimálně, jestli třeba pocházíte z Moravy. Stejně jako extrémně potřebujeme tenhle Wenger. Už za chvilku, na Fajnu.
1: Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: servis?
1: Ano, prosím.
0: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
1: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
0: No tak, já jedu k vám.
1: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 30%.
6: happysport.cz.

neskutečně talentovaná mladá zpěvačka Rugel, její Wishful Thinker na Fajnu. A třeba prodejna Normál, která se otevřela v Česku, udělala extrémní poprask. Například v podobě fronty. Já jsem viděla několik videí a bylo to neuvěřitelné. Nechápu, jak lidi můžou stát několik hodin, aby mohli jít do obchodu. Reálně třeba dneska byste do Normálu mohli jít taky. A pochybuju, že tam budou přesně takovýhle fronty. Ale váš point je jenom ten, být tam první. Proč? Z jakého důvodu musíte si vystát neuvěřitelnou frontu, abyste byli v Normálu v tomhle obchodě první? Jakože z jakého důvodu? Ještě bych pochopila, kdyby jsme byli před těmi 20 lety, když se kupovali lístky na koncert ještě osobně a chtěli byste právě nejlepší místa. Pochopila bych, že tam potřebujete být první, není internet a tak dále, ale proč kvůli obchodu potřebujete stát několika hodinový fronty? Když tam můžete o den, dva, tři, čtyři později jít a normálně si nakoupit jako normální lidi. No je to neuvěřitelný, videa jsou z toho neuvěřitelný, jestli to chcete vidět, jsou na TikToku, Instagramu, věřím, že i někde na YouTube, to znamená podívejte se, je to šílený. No my se společně podíváme do našeho playlistu, za chvilku Macklemore nebo teďko na Shakira, daj, daj na Fajnu. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Charlie XCX 360 song, se kterým uzavíráme naši první společnou hoďku a pomalu, ale jistě se přesouváme do té druhé. Doufám, že jste ready, protože na Fajnu to společně ještě pořádně rozjedeme. Are you ready for this?
1: Jsme Fajn, jsme Fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie Abrams.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
9: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
10: Vždycky, ho?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
12: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
11: Ne, co to je?
12: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
11: Fakt jo? A co to stojí?
12: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
13: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
14: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.
16: I'm always with you everywhere.
17: Everywhere.
1: Fine.
0: Máme 22 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 34 stupňů a obecně bude extrémní vedro, je i různá výstraha. To znamená ideálně mít u sebe lahev vody nebo například SPF, ať už na obličeji nebo po celém těle. Dávejte na sebe dneska pozor.
18: Fajn.

Fajn víkend s Míšou. Fajn. Dobrý dopo, čau lidi, Fajn víkend s Míšou dneska pokračuje a já doufám, že vy jste ready na další super témata a hlavně na pokec. Konečně začíná hoďka, ve který si společně trošičku podiskutujeme, co se kde děje a hlavně mě budou extrémně zajímat vaše názory. No ale v čem budem jako vždycky pokračovat, jsou super songy, třeba teďkon Lana Del Rey, Summertime se dnes u nás na Fajnu.

0: we could dance all night.
1: Miles Smith, jeho Nice to meet you při Fine Weekendu s Míšou. A my konečně budeme spolu mít talk, protože dýško dáváte nebo nedáváte? Jednoduchá otázka, na kterou budu potřebovat odpověď. 724-634-634, protože prej podle všeho dýško se mění na nepříjemnou povinnost. Ve chvíli, když prej teda dýško nedáte, tak ať už je to číšník, barista nebo jakýkoliv člověk, který mu právě máte dát to dýško, tak se na vás kouká nepříjemně, člověk je na vás naštvaný a není úplně příjemný v tom podniku třeba déle zůstávat. No a jak to vidíte vy? 724-634-634, dáváte dýško nebo nedáváte dýško? Za chvilku se tady ten téma rozebereme malinko víc, ale do té doby třeba Harry Styles jeho Dance No More na Fajnu.

0: neskuteční kapely Coldplay, taky BTS, jejich My Universe na Fajnu. Adíško, dáváte nebo nedáváte? To je otázka, na kterou jsem se vás před chvílí ptala. Protože prej v dnešní době už je dávání dýšek nepříjemná povinnost. Není to rozhodnutí, jestli chceme, nechceme, ale spíš prostě, když nedáte 10-20% dýško, tak jste vlastně malinko divný. No a já jsem se vás ptala, jak přesně tuhle skutečnost vnímáte vy. Napsala například Klára: ahoj, já dávám dýško vždycky, chodím vlastně do stejných podniků a zajímá mě, starají se o mě a jsou milí, takže já dýško nedávám, jen když číšník se chová fakt jako... Tohle slovo bohužel nemůžu vyslovit, to se úplně do rádia nehodí, řekněme, když se chová prostě neslušně. No a pak napsal třeba Tomáš: dávám dýško podle toho, jak se člověk chová, a někdy podle vzhledu. OK, hustý, já doufám teda, že podle vzhledu restaurace, ale vlastně jste se dost shodli. Prostě záleží, jestli jsou k vám ty lidi milí nebo nejsou. U mě osobně ještě záleží upřímně, jestli mám peníze. Jo, úplně jako upřímně na rovinu, jestli zrovna mám na to rozhazování jim dát o těch 10-20 korun víc, nebo ne. Nebo například, když jsem byla nedávno na nechtech, tak jsem 40 korun nechala, protože opravdu se tak s tím malovali, kreslili, že si to prostě zasloužili. A je to jednoduchý, jestli pracujete právě v takovýchhle podnicích, kde právě dostáváte dýška, tak se snažte, buďte milí, úsměv, i když třeba lidi občas na vás úplně milí nejsou. Práce s lidma, ano, je to těžký. Ale díky tomu blbýmu jednomu úsměvu si možná to dýško taky zasloužíte. Tady u nás na Fajnu si vždycky zasloužíte vykouzlit úsměv díky našim songům. Za chvilku Joe, jeho End of Beginning na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

neskutečný zpěvák Ed Sheeran, jeho Repeat It u nás na Fajnu. A jak to vy máte s jídlem? A nemyslím jenom, jestli rádi jíte, nebo jak je vaše oblíbené jídlo, ale jak to máte s jídlem a obecně s vařením. Jste schopný si každý den uvařit výživný, správný, dobrý oběd? A nebo spíš naopak jste ti, kteří si objednají, ať už fast food, ale nemusí to být jenom fast food. Jednoduše jakýkoliv jídlo. Jste spíš objednávací nebo kupovací typ v restauracích, a nebo jste ten typ, který opravdu přijde domů a poctivě se uklidní uvaření nějakého super zdravého, dobrýho, užitečného pokrmu. Nebo si řeknete, nemám na to jídlo, prostě si uvařím. 724-634-634, odpovězte na tyto otázky, nebo i na jednoduchou otázku. Vy a vaření. Jak jste na tom? Za chvilku to tady probereme malinko víc. Do té doby třeba Justin Timberlake, nebo teďkon Lola Young, Messi u nás na Fajnu.

0: Neskutečný somber, jeho My Body Isn't Ready u nás při Fajn víkendu s Míšou. A jak jste na tom vy s vařením? To je obrovská otázka, kterou jsme před chvílí probírali a pořád v ní pokračujeme. Napsala například Anna, zdravím, já osobně tady vařím a pro sebe a svého přítele a baví mě to, když ovšem někdy se mi prostě nechce. A přesně to je to, já jsem si tady četla i další zprávy a většinou jste psali, že ve chvíli, když máte pro koho vařit, to znamená přítel, přítelkyně, rodina, tak je to pro vás taková samozřejmost a vlastně vás to i baví. No ale ve chvíli, když vlastně nemáte a vaříte jenom sami pro sebe, tak vás to nebaví, nechce se vám a vlastně já s tím absolutně souhlasím. Mám to úplně stejně. Taky se mi strašně nechce, protože proč by měl člověk vařit jenom pro sebe? To si prostě uvaříte malý jídlo, trvá to dlouho. Dobře, můžete si třeba nechat jídlo i na další 2-3 dny, ale prostě člověk je vybíravý. Já jsem třeba extrémně vybíravá a nedokážu si představit týden v kuse jíst to samý. Bohužel je to sice špatně, bylo by lepší, kdyby to tak nebylo, ale vím, že to tak má i hrozně moc lidí. Stejně jako strašně moc lidí, co poslouchá Fajn, milujou naše songy. Třeba za chvilku Beverex a Fightless, jejich New Religion, nebo Tate McRae, Just Keep Watching, no neskuteční songy na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
6: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
5: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný.
3: A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz.

keep watching. Tohle byla Tate McRae, její Just Keep Watching u nás při Fajn víkendu s Míšou. A je pravda, že mají bohatší děti náskok nebo ne? Jde o to, jestli jsou právě chytřejší nebo nejsou. Protože výzkum ukázal, že jejich v uvozovkách náskok na to být chytřejší opravdu existuje, ale prej ho dokážeme dohnat. No, dle jako tady názoru podle Míši, je to tak, že ano, vlastně náskok mají, protože na rovinu oni mají na to chodit na lepší školu, protože většinou se říká, že když máte lepší školu, tak ta škola je třeba placená. To znamená, teoretický náskok vlastně tyhle ty děti mají. No ale není to stoprocentní. Ve chvíli, když člověk chce, tak to prostě může dokázat a může vlastně tyhle ty bohatší, v uvozovkách chytřejší děti nějakým způsobem dohnat. A já věřím, že když prostě chcete mít těch svých 20 titulů, tak můžete. Když chcete být profesionální doktor, právník nebo i třeba účetní, je to úplně jedno, ale prostě chcete prostě být chytrej, vzdělaný, jakýkoliv, tak prostě můžete. Stejně jako můžete být chytrej díky našim skvělým songům. Třeba takový Alex Warrenyho Fever Dream vám může i třeba zlepšit sobotu. Nebo už teďko David Kushner Electrified u nás na Fajnu.

0: Alex Warren, jeho Fever Dream u nás v 9.59 na Fajnu a taky s ním uzavíráme naši druhou společnou hoďku. Jsme přesně v půlce a já doufám, že jste rady na to otevřít tu poslední.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: máme 25 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 33. Nezapomeňte se hlavně hodně hydratovat, protože bude jasno a slunečno a hlavně je všude napsaný extrémní varování před vysokýma teplotama. To znamená SPF, klobouk, úplně všechno, hlavně, abyste se nespálili.
1: Fajn. Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: It's the weekend. It's the weekend, guys. A lot of weekend.

0: Fajn.
1: Dokonce i v 10.02 Fajn víkend s Míšou pokračuje. Čau lidi, dobrý dopo. Já doufám, že jste plně ready odstartovat naši společnou třetí hoďku, ve který budete vy vybírat song. To znamená, počkejte si na to. Já věřím, že vás to bude bavit, protože pokaždý, když vás nechám něco vybrat, tak vás to baví. Stejně tak si dáme menší bizárky. Například, když nestihnete let, tak někdo třeba se naštve, někdo chce kompenzaci, někdo pokouše zaměstnance letiště, každý to dělá malinko jinak a jak to udělala jedna žena, o tom si společně popovídáme za chvilku. Do té doby třeba Dominik Fajk nebo teďko Nico Santos Human Being u nás na Fajnu.

0: Lepší dopoledne na Fajnu, tohle byla Katy Perry, její Firework, jednoduše nám tady zpříjemňuje playlist. A na pražském letišti jedna žena úplně nedobře zpříjemnila den letištnímu personálu, protože se stala situace, kdy jednoduše dáma nestihla svoje letadlo a normální člověk by si řekl, sakra jsem prostě blb. Žena si neřekla, že ona je ta špatná, ale naopak obvinila právě personál a nejenom, že by na něj křičela, byla na něj nepříjemná nebo je třeba i uhodila. Ona je pokousala. Proč byste kohokoliv pokousali? Já chápu, že existují různé erotické hrátky, kdy třeba se kousnete a je to strašně hot, ale nevěřím tomu, že letištní personál si myslí, že je hot, když je pokoušete. Opravdu si to nemyslím a ani v tu chvíli věřím, že si to ten letištní personál nemyslel. Prosím vás, když nestihnete letadlo, stát se to samozřejmě může, není to OK, není to dobrý, ale ten letištní personál za to nemůže. Můžete za to pouze vy sami a musíte se s tím nakonec smířit. Stejně jako se musíte smířit s tím, že na Fajnu máme vždycky jenom ty nejvíc hot a fresh songy, například Poetika jejich Půlnoc, nebo už teď Olivia Rodrigo Stupid Song na Fajnu.
1: All the hits right here.

0: Neskutečná kapela Poetika, jejich Půlnoc při Fajn víkendu s Míšou. A teď už je to jenom a jenom na vás. 724-634-634, který ze songů, který vám teď pustím, je lepší. Dnešní oslavenec Viktor Šín, jeho Až na měsíc. Dostane Viktor dárek k narozeninám tím, že zahrajeme na Fajnu jeho song, nebo ne? Nebo ho překoná Alex Warren s jeho neskutečným bangrem Fever Dream? 724-634-634, všechno je jenom a pouze na vás. Napište a za chvilku to tady celý rozhodneme.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Užijte si babí léto plné Hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet,
5: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
6: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
6: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
7: Firma na zážitky. CZ.
8: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Neskutečná skupina One Republic, jejich Need Your Love. V 10.31 na Fajnu. Song, který nám zlepšuje naše dopoledne. A já věřím, že díky Bangru, který ve vašem hlasování vyhrál, tak někomu z vás určitě zlepším náladu. Já jsem vám pustila dva songy. Byl tady Viktor Sheen a song Až na měsíc, anebo Alex Warren a Fever Dream. A máme tady jednoho vítěze.

až na měsíc. Dneska má Viktor 33. narozeniny. To znamená ideální vítěz, ne? Snažím se číst, vidím celý vesmír. Všechno nejlepší, Viktore, a posíláme ti pro tuhle skvělou příležitost až na měsíc. Stejně tak vám všem, kteří Viktora absolutně zbožňujete právě teď u nás na Fajnu. Viktor Sheen, Kellyn, Nick Tendo, až na měsíc. Užijte si tenhle ten song společně s náma, s Fajnem.

0: Klok-klok, jejich znovu zrození na fajnu, neboli neskutečný banger Born Again, se kterým si užíváme dopoledne. No ale není jedinej, se kterým si budeme taky užívat dopoledne. Je to taky song, který nám obohacuje letní playlist na fajnu. Zara Larsson, její Lush Life. Zara za poslední půl rok extrémně vzrostla. Já osobně jsem ji třeba znala a věřím, že i většina z vás věděla, že prostě existuje nějaká Zara Larsson. Ale díky její nejnovější tvorbě jsme na ní zase narazili. A proto můžeme poslouchat třeba i její starší songy, jako je Lush Life, už za chvilku na fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
7: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Jedno léto, jedno místo.
9: Duplex.
8: Nervo, Tiesto a Lost Frequencies míří do pražského Duplexu. Nenechte si ujít největší klubové události tohoto léta.
9: Duplex.
8: Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

nám obohacuje letní playlist na Fajnu Zara Larsson, Lush Life. A jeden utopený mobil v čaji. Nebo vlastně neutopený, protože mobil se neutopil. Naopak, policie si myslela, že se utopila nebo nějakým způsobem zranila jedna žena. No ale vlastně to tak vůbec nebylo. Nakonec se zjistilo, že mobil, který se topil právě v čaji, ale pozor, neutopil, pouze se tam topil, tak zavolal omylem právě záchranné složky, policii, dokonce i záchranku. Jednoduše se spustilo tlačítko SOS a všichni si mysleli, že někdo je v ohrožení, ale nebyl. Ukázalo se, že žena je úplně v pořádku, byla teda už starší paní, důchodkyně, právě tam měla schválně nastavený to tlačítko SOS, ale bohužel se aktivovalo ve chvíli, kdy nemělo, policie přijela a zjistilo se, že všichni jsou absolutně OK. Dávejte si prosím na vaše mobilní zařízení pozor, ať se tohle to třeba neděje často, ale chápu, že když je člověk starší a třeba omylem mu spadne telefon do čeje, tak se to samozřejmě stát může. Ale co se vám stane absolutně vždycky, takže vám náš playlist na Fajnu zvedne náladu. Například třeba užel Moving to the Sun právě teď.

0: Under My Pillow, Sofia and Mesh, jejich 2020 Vision na Fajnu. A my s tímhle bangrem uzavíráme naší třetí společnou hoďku. Buďte rady, protože pomalu, ale jistě jdeme do té poslední.
1: To nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu.

Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90.

0: Žik. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

máme 26 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 33 a celkově je extrémní výstraha. To znamená, dávejte na sebe pozor, ideálně mít sebou třeba vodu, SPF-ko nebo cokoliv dalšího, klobouk, jednoduše, ať se nespálíte. Fajn

Dopoč, čau lidi, 11 hodin, 2 minuty, ideální čas na odstartování naší společný dnesní poslední hodinky a taky ideální čas na ženskou logiku už za chvilku. Do té doby bude třeba dnešní oslavenec Victor Sheen nebo Sombr, nebo třeba Gracie Abrams, jednoduše bude toho extrémně moc na fajnu.

Neskutečná Gracie Abrams, její Dead So True a my na fajnou ženský energii budeme pokračovat, protože přichází čas ženský logiky a prosím vás, záměr není nikoho urazit, je to pouze pro pobavení. My ženy milujeme, když dostaneme dárek nebo květinu nebo cokoliv takového. A na rovinu, není to těžký. Dokonce i v Tesku, v Bile, v Lidlu, všude se dají koupit malý růžičky. A když se muž zeptá, ty chceš opravdu kytku z Lidlu, já chci hlavně tu kytku. Baby.

0: Máme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Tiesto, taky neskutečný song The Business v 11.20 na Fajnu a není to jediný banger, který máme. Například za chvilku Olivia Rodrigo, její Drop Dead. Jeden z jejich nejnovějších songů z jejího nejnovějšího alba. A vzhledem k tomu, že my na Fajnu vždycky hrajeme jenom to vždycky hot, vždycky fresh, tak si ho společně dáme úplně celý, už za chvilku.

0: Vašky Fresh. Fajn. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Gaga, její Dance, jeden z posledních songů, na který vibujeme společně při dopolední na Fajnu. A většina studentů možná budou moct v budoucnu vibovat na nový peníze, protože prej stát právě rozdává nový dávky. A to ať buď pro studenty, anebo pro rodiče, který mají právě děti, který studují. Můžete od státu prej dostat až 7467 korun na měsíc, což je absolutně krásná částka, jenom mám strašný strach, jestli opravdu je to pravda, že tuhle částku můžete měsíčně vidět. Jenom bych chtěla dát jedno menší upozornění. Ve chvíli, kdy chcete peníze, tak si je musíte o ně zažádat, protože na rovinu jen tak vám nikdo žádný prachy nedá. Bylo by to hrozně krásný, že byste si řekli, jo, jsem student, dostanu peníze. A ano, dostanete, ale musíte si o ně zažádat. A dokonce ty peníze můžete mít už od září. To znamená, podívejte se na finančák, vyplňte dokumenty a třeba budete právě vy ty šťastný, který peníze dostanou. Samozřejmě má to různý různý omezení a různé podmínky, to znamená, všechno si pořádně přečtěte, zjištěte, ale třeba právě do té skupinky, která bude obdarovaná, taky patříte. Do té doby, než si dáme další naše skvělý a vlastně už poslední téma, tak budou i naše skvělý a úžasný songy. Budou tady Imagine Dragons, bude tady Alex Warren, nebo teďkon Viktor Kal, Grey 256, jak vypadá den na Fajnu.

Summer Mode. Jeden z největších letních hitů posledních 20 let právě teď. Fajn. Gimme, gimme, gimme.

0: Imagine Dragons, jejich Bones. V 11.41 na Fajnu. A ještě jeden z posledních songů, který si společně dáme. Damiano David, Tyla, Neil Rogers, jejich Talk to Me. Dokonce dneska mi někdo i napsal, jestli náhodou třeba Damiano David nebude hrát. Bude za chvilku. Nebo bude například Ray, její Where is my husband. Jednoduše playlisty nabitej, pojďte do toho s náma.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn.
2: Haló, to je mobilní servis?
3: Ano, prosím.
2: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
3: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
2: No tak, já jedu k vám.
3: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Your husband is coming.
1: Ray, where is my husband? V 11.50 na Fajnu. A náš skvělej konec Fajn víkendu s Míšou. Já doufám, že jste připravený na zítra, protože se slyšíme zase znova. Ano, přesně tak, třetí den v řadě. Věřím, že to společně přežijeme a že si to užijeme. Teďka už odpoledne s Žampikem, přesně tak. Už je tady na vás plně ready a připravený. On už tady od rána a připravuje se na vysílání. To znamená, že já věřím, že i ten jeho víkend bude vypadat naprosto skvěle. A jak jsem říkala, zítra od 12 do 4 s Míšou na Fajnu. Tak bají.
2: Fajn víkend s Míšou. I don't stop on a weekend.

0: Vinice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. Pragaarena.cz.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 30%.
3: HappySport.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Poslouchej Fajn online
6: přes webovky fajnradio.cz.
7: Fajn.
5: Vždycky hot.
7: Vždycky fresh.
5: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
7: Fajn víkend.
8: OK, 12. hodina odbyla, startuje víkendová odpolední show na Fajnu. Dneska jsem tady výjimečně já, Jindra. Kristin si válí šunky někde u moře, ale my to bez ní zvládneme. Za chvíli si řekneme o naší takový nejvýraznější vlastnosti Čechů. To, jak jsme se všim extrémně nespokojení. Jak žít ve městě, tak na vesnici. Do té doby Wiz the MC anebo Raven Lenay, Love Me Not. Právě teď na Fajnu.

So a Heroes, to je track, který nám právě teď dohrál na Fajnu v sobotu 15. srpna. A hele lidi, my Češi jsme podle mě národ, který dokáže být naštvaný úplně na všechno. Na vesnici smrdí krávy, ve městě troubí auta. Tak mě zajímá, co vám dneska vadí úplně nejvíc. Na vesnici člověk nadává na kravín, traktory nebo kohouta ve 4 ráno, ve městě zase na dopravu, na lidi a na nesmyslný hluk. A možná jsme si prostě zvykli, že chceme mít všechno pohodlný a potichounký. Jakmile nás něco vyruší z našeho klidu, hned máme pocit, že je něco špatně. Přitom některé věci jsou prostě normální součást života. Jen jsme na ten komfort možná už moc zvyklí. Co říkáte? Hele, co vás dokáže vytočit úplně nejvíc? Je to soused, který seká trávu v sobotu ráno, řvoucí, pařící lidi pod oknem, anebo třeba smrad z kravína? Napište mi, jak to máte vy na 724 634 634.

0: a Sean Paul, Cheat Thrills, pohodovej track, který nám dohrál o víkendu na Fajnu. A my se vracíme k tématu. Bavili jsme se o tom, jak my Češi jsme národ, který je naštvaný úplně na všechno. Jak když bydlíme na vesnici, jak když bydlíme ve městě. A ptal jsem se, co vás dokáže vytočit úplně nejvíc. Barča napsala, já bydlím u silnice a nejhorší je, když někdo v 11 večer projede autem s hudbou na plný koule. To mě fakt dokáže vytočit. Takže klasický frajírci s basama naplno. Tomáš napsal, soused začne v sobotu v 8 ráno vrtat. Brácho, co děláš, počkej do oběda. Ne, asi, ještě se mi zdá, že takových sousedů čím dál tím víc přibývá. Minimálně v baráku, kde bydlím já, tak se to mění ze strany na stranu. Do třetice mi napsala Nikča, mě nejvíc vadějí lidi v MHDčku, co si pustějí Reelska nahlas. Tak to chápu, to absolutně nesnáším. Díky za vaše odpovědi, jedeme dál. Před náma Evička Farná, Perpetu Mobile, už za chvíli na Fajnu. Yeah, yeah.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Vždycky fresh, vždycky fresh. Fajn.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Leony, don't worry, posloucháte fajn, za Majkem je Jindra a my jedeme dál. Před náma je Dua Lipa. Dua Lipa je taková frajerka, která se v 15 letech přestěhovala sama z Kosova zpátky do Londýna právě kvůli hudbě. V 15 se rozhodla, že chce zpátky do Londýna, protože v Kosovu podle ní neměla takovou možnost rozjet hudební kariéru, jakou si představovala. Rodiče ji nakonec nechali odjet samotnou a bydlela s rodinou známou. Začátky ale nebyly vůbec jednoduchý. Musela se starat sama o sebe, pracovala v retailu a jako hosteska v klubech a zároveň dávala na YouTube svoje covery. Dokonce jeden člověk z modelingu řekl, že by kvůli přehlídkám měla zhubnout, na což mu v podstatě odpověděla, že o modelinky ani tak nejde a chce hlavně kontakty do hudby. To se jí očividně podařilo, protože dneska patří za jednu z nejvýraznějších osobností popové scény. Pojďme si dát na ten skvělý track These Walls právě teď na Fajnu.

0: Posloucháte Fajn v sobotu 15. srpna za Majkem je Jindra a lidi, já nevím, kdy se z Dýška stala taková psychologická zkouška. Ale když mi terminál nabídne 5, 10 nebo 15%, tak najednou mám pocit, že mě někdo vlastně sleduje, jestli mám dát nebo nemám dát. Dřív jsem byl zvyklý dát Dýško úplně normálně, když jsem byl spokojený. Teď po mně terminál chce rozhodnutí skoro všude. A někde i tam, kde jsem si v podstatě všechno udělal sám. A nejhorší je, podle mě, ten moment, kdy stojí obsluha vedle vás a vy máte vybrat tu nulu a oni koukají na to, jak máčkáte tu nulu a při tom pohledu to prostě nejde udělat. Technicky je Dýško pořád dobrovolný, ale ten sociální tlak je podle mě úplně jiný. Některý terminály dnes běžně nabízejí přednastavených 5, 10, 15 nebo 20%. Hele, napište mi, jak to máte vy. Dáváte Dýško automaticky, anebo když si řeknete sorry, ale za tohle fakt ne, s tím jsem nebyl prostě úplně OK. Tak dáte tam prostě nulu, i když se na vás dívají do toho terminálu. Napište mi, jak to máte vy, na 724-634-634.
1: Fajn. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Chemical Brothers Go, tenhle ten nabitej track nás nastartoval takhle při sobotě na fajnu a my jsme tady řešili dýška a to, jak terminály mají teď tu automatickou předvolbu, tak jestli dáváte, nedáváte. Terka napsala, já dávám podle obsluhy, když je někdo milej a fakt se snaží, tak klidně 10%, ale když si objednám kafe u pultu, tak proč bych měla dávat 20%? Ne asi, nebo když si objednávám někde burrito nebo mekáč v mekáči, to myslím, že ještě není. Matěj napsal, jakmile vidím 10, 15, 20%, tak klikám na vlastní částku a dávám nulu, už jen z principu. Ne asi, když je to takhle nucený, tak se mi do toho taky vůbec nechce. Nikča napsala, nejhorší je, když terminál otočíš a číšník stojí metr od tebe. To najednou těch 20% vypadá jako jediná správná odpověď. To je pravda. Dávejme si na to bacha a nenechme se do ničeho nutit. Mě tady taky nikdo nedává dýško. Yo, we the hit music station. Hey.

0: Fajn.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Fajn.
2: Vždycky hot.

0: Fajn víkend.
1: 13. hodina odbyla, startuje druhá naše společná hodinka tady na Fajnu. Dneska jsem tady místo Kristin, protože Kristin nám odletěla někam bůh ví kam, ale já si to rád převezmu za ní. Za chvilku si promluvíme o tom, jak těžký je se vrátit z nějaký luxusní dovolený, to, co přesně čeká Kristin zpátky do reality. No a tu druhou hodinku odstartuje Kygo a track Firestone právě teď na Fajnu.

posloucháte fajn, tohle to byla Tate McRae za Mikem Jindra a pojďme si upřímně říct, nejhorší část dovolený není odjezd domů, ale je to první ráno, kdy zazvoní budík a vy si uvědomíte, že život pokračuje v realitě. Na dovolený máme úplně jiný režim. Jíme, kdy chceme, spíme díl, nikam nespěcháme a najednou máme být zpátky v práci nebo ve škole anebo v normálním životě plným stresu a všech možných nepříjemností. A právě proto může být návrat takovej reality check. Ještě včera řešíš, kam půjdeš na večeři a dneska už řešíš nějaký fakturky, maily, nákup a proč máš doma prázdnou a nebo plesnivou lednici. Hele, co je pro vás ten největší pain po dovolený? Jestli je to první budík, práce, praní špinavých věcí z kufru, anebo když zjistíte, že už zase musíte normálně vařit místo toho luxusního all inclusive. Napište mi, co je za vás nejhorší na 724 634 634. Baby, let's go. Summer banger. Banger. Fine.

0: Kýre nám dohrál na fajnu, tohleto je Fajn víkend a my jsme tady řešili návraty z dovolený a to, jak je těžký vrátit se zpátky do reality. Ptal jsem se, co je za vás ten největší pain, Barča mi napsala ten první normální budík. Já jsem po dovolený schopná 3 dny předstírat, že žádný budík neexistuje. Absolutně chápu, já musím říct, že taky po těch dovolených třeba ty první 2 dny reálně zaspím, anebo se zbudím až na nějaký 5., 6. odložený budík. Tomáš napsal, mě zabije otevřít první pracovní e-mail. V tu chvíli zjistím, že dovolená určitě končí definitivně. Je pravda, že ta práce je na tom prostě nejhorší, na tom návratu do té reality. Sára napsala, praní, přijedu domů, vybalím kufr a mám pocit, že jsem právě dostala další práci na plný úvazek. To je pravda, že těch věcí ještě plných písku, tak do toho se nikomu nikdy nechce.
1: To nejlepší z hitparád.

0: brutální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky. CZ.
10: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Vyspáváte si fajn v sobotu 15. srpna. Doufám, že máte tak hezký den jako já. Popojedeme dál. Před náma je Ava Max. Ava Max tak po jednom incidentu málem skončila s hudbou. Ještě předtím, než se z Avy stala velká popová hvězda, tak zažila v hudebním průmyslu něco, co ji málem donutilo úplně skončit. Když jí bylo kolem 20, měla podle vlastních slov zkušenost se sexuálním obtěžováním od producenta a po téhle situaci byla z hudby tak znechucená, že vážně přemýšlela, jestli má vůbec pokračovat. Nakonec se z toho dostala a právě psaní hudby pro ní začalo fungovat skoro jako terapie. My jsme rádi, že na scéně je a že se z toho dostala. Pojďme si dát ten skvělý track Spot a Fake na fajnu. We got that hits.

0: Adela 8 in LA, to je track, který nám právě teď dohrál na Fajnu. A lidi, určitě už jste někdy vedle někoho zažili pocit, že jste po hodině s ním úplně vyždímaný. Naše generace proto má teď nový název a říkáme tomu low vibe člověk. Ale nemusí to být úplně vyloženě toxický člověk, spíš někdo, u koho máte dlouhodobě pocit, že všechno táhnete vy. Vy píšete první, vy řešíte všechny problémy, vy se snažíte něco domluvit a z druhé strany se nevrací vůbec, ale vůbec nic. A pak si říkáte, proč jste po obyčejném setkání úplně mrtví. A tenhle pojem se teď používá hlavně na sockách, ale podle vztahových odborníků je důležitější sledovat dlouhodobý vzorec, než někoho hned označit za low vibe člověka. Hele, napište mi, poznali jste někdy někoho, nebo poznali jste někdy, že vás někdo spíš vysává, než aby vám energii dával? A co byl ten moment, kdy jste si řekli, OK, tak tohle to už není úplně v pohodě. Napište mi to na 724-634-634.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Jedno léto, jedno místo.
8: Duplex.
7: Mervo, Tiesto a Lost Frequencies míří do pražského Duplexu. Nenechte si ujít největší klubové události tohoto léta.
8: Duplex.
7: Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
9: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.

0: hlavy.
1: Malcolm Todd si takhle v klídečku dohrál na Fajnu při sobotě 15. srpna. A hele, my jsme tady řešili nový výraz low vibe člověk. Je to pro lidi, kteří z vás vysávají energii. Ptal jsem se, jestli vy jste někdy zažili takového člověka a jak se to projevovalo. Klárka mi napsala, já jsem to měla s kámoškou, když potřebovala ona, byla jsem první člověk, který mu volala. Když jsem potřebovala něco já, najednou měla milion svých povinností. Ajajajajaj, tak to je klasika. David napsal, moje ex byla low vibe člověk, jak ty říkáš. Já jsem měl pocit, že musím řešit úplně všechno. Plány, hádky, omluvy. Ona jen čekala, co udělám. Hele, musím říct, že takových ex jsem asi zažil víc. Čím to tak asi bude? Pak tady máme ještě od Míši zprávu. Měla jsem kámošku, po každém setkání jsem byla úplně mrtvá. Pořád jen její problémy a jakmile jsem začala mluvit já, tak jo, chápu, ale vlastně vůbec nedávala pozor. No tak ruce pryč od takových lidí, co?

0: cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.

0: a startuje třetí naše společná hodinka tady na Fajnu. I ta bude nabitá. Za chvíli si řekneme, jak jsme udělali to, před čím nás všichni varovali, a to koukání svým okem bez jakýkoliv ochrany na zatmění slunce. Do té doby třeba Miles Smith anebo Kalin a Stein 27. Právě teď na Fajnu.
1: Fajn odpoledne.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou.

Posloucháte Fajn, tohle to byl track Changes, za Majkem je dneska Jindra. No a lidi, přiznejte se, kdo se na zatmění slunce taky podíval bez brýlí s tím, že ježiši, teď je to jenom na chvilku, protože přesně tohle se některým lidem fakt nevyplatilo. Po zatmění muselo v Praze několik lidí k očnímu lékaři. Dívali se totiž přímo do slunce bez speciální ochrany a začali mít rozmazaný vidění, podrážený oči a nebo bolesti hlavy. Největší pas na tom je, že poškození očí nemusí člověk poznat hned. Takže klasický, já se jen rychle podívám, fakt není úplně dobrý nápad. Dejte mi vědět, podívali jste se někdy přímo do slunce, i když jste věděli, že se to nesmí a všichni nás předtím varovali? A co jste si v tu chvíli tak v hlavě jako říkali? Že se nic nestane, že je to v pohodě, je to jenom sluníčko? Napište mi na 724-634-634. New music from Audrey.

Chainsmokers a Emily Warren Paris, track, který nám dohrál při sobotě tady na Fajnu. Pojďme se vrátit k tématu, bavili jsme se o zatmění slunce a na to, jestli jste se na něj schválně podívali bez nějaký speciální ochrany a jestli jste případně skončili u očního lékaře. Míša mi napsala, jo, já jsem se podívala, říkala jsem si, že když se podívám fakt jen na 2 vteřiny, tak se nic nestane, pak jsem si radši celý večer kontrolovala, jestli vidím normálně. Já se musím přiznat, já jsem to udělal taky a třeba 10 minut jsem viděl jenom bílo před očima, ale u očního jsem naštěstí neskončil. David mi napsal, já samozřejmě brýle neměl. Všichni kolem mě měli, já dělal frajera. Po 5 minutách jsem se ptal, jestli si můžu nějaký půjčit. Ale je dobrý, že ses nakonec zeptal a přestal se dělat frajera. A Terka mi napsala, já se bála i přes ty brýle. Radši jsem byla za největšího paranoika, než abych pak řešila oči. No, teď jo, snad jsme to všichni viděli na fotkách na Instači, ne? Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
10: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
11: domo@elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.

Robin Schulz, taky Sigala a Zoe Wies, AM to PM, to je track, který nám právě teď dohrál na fajnu. Takhle při sobotce na pohodindu, hele, pojedeme dál, před náma je Miley Cyrus. Pojďme si říct, že Miley Cyrus všichni známe jako Hannu Montanu, ale teď bacha, mám pro vás něco, co jste určitě nevěděli. Ona původně ani neměla hrát právě Hannu a dokonce ji na začátku odmítli. Když Miley poprvé byla na castingu na Disney Channelu, původně se ucházela o roli Lily, nejlepší kamarádky Hannah. Jenže producentům přišla moc malá a mladá, ale Miley to nevzdala a posílala další nahrávky a po několika měsících jí dali další šanci a nakonec jí vybrali přímo do hlavní role. Dokonce měla při jednom z konkurzů rovnátka. To je nejvíc, to by člověka nenapadlo, tak vidíte, když se občas trpělivý, tak vaše sny výjdou. Takový motto pro dnešní sobotní den. Před náma Miley Cyrus a End of the World.

0: Fine, tohle to byla BB Rexha společně s Davidem Guettou, jejich track Sad Girls. A hele lidi, jestli občas radši zrušíte plány, zůstanete doma a jste úplně v pohodě sami, možná nejste jenom asociál. Některý výzkumy totiž spojují vyšší inteligenci s menší potřebou se socializovat. Výzkum ukazuje, že chytřejší lidi můžou v některých situacích trávit s ostatními míň času a dokonce jim to může víc vyhovovat. Jedno z vysvětlení je, že mají svoje cíle a priority a společenský život pro ně někdy působí spíš jako něco, co je od nich odvádí. Ale samozřejmě neplatí, že každý chytrý člověk chce být sám. Hodně záleží i na povaze, práci i prostředí, ale pokud jste mega introverti, tak jste dost pravděpodobně taky mega chytrý. Napište mi, jestli jste typ člověka, co potřebuje pořád lidi kolem sebe, anebo si nejvíc odpočinete, když jste úplně sami. Napište mi to na 724-634-634.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.

neskutečně charismatickým hlasem Sombr nám právě teď dohrál na fajnu. Za Majkem je stále Jindra a my se vracíme k tématu. Ptal jsem se vás na to, jestli jste typ člověka, co potřebuje pořád lidi kolem sebe, anebo si nejvíc odpočinete, když kolem vás není vůbec nikdo. Jitka mi napsala, já miluju svoje kámoše, ale jakmile s nima jsem 3 dny v kuse, potřebuju minimálně 1 den oddech. Absolutně chápu, byl jsem teď s kámošema na vodě a já potřeboval tak minimálně týden na to, abych si od nich odpočinul, protože někdy už je toho prostě moc. Pak mi napsal Matěj a ten mi napsal, já jsem přesně ten člověk, co zruší plány, pak sedí doma a je mu líto, že ho nikdo nikam nezve. No tak Matěj, tak neruš plány a nech se pořádně pozvat od těch kámošů. Do třetice mi napsala Nela, já nepotřebuju bejt sama pořád, ale fakt nesnáším small talky. Radši budu 2 hodiny mluvit s jedním člověkem o životě, než 30 minut řešit počasí. Absolutně chápu takový ty formální small talky, aby se neřeklo, že člověk nic neříká, jsou hrozný. Před náma Šimonov a Save My Soul.

0: sleva, sleva, všude sleva!
1: Vyslev se na to, Franto!
2: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.
6: Always with you everywhere.
7: Fine. Netrapte se počasím. V Aquapalace Praha vládne to pravé tahické léto. Čistá voda 30 stupňů a vzduch 33. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Fajn.
5: Vždycky ho.

0: 15. hodina odbyla a před náma je poslední společná víkendová hodinka tady na Fajnu. Dneska jsem tady výjimečně místo Kristin. Kristin si bálí šunky, bůh ví kde, ale za chvilku si povíme o něčem, co se může stát, když usnete v nafukovačce na moři. Nemusí to být totiž úplně příjemný. No ale do té doby si dáme nabitej playlist před náma Avicii a Wake Me Up. Tenhle song úplně miluju. Pojďme si to dát právě teď na Fajnu.
1: Fajn odpoledne.

Nico Santos, Ray of Light, posloucháte Fajn v sobotu 15. srpna a lidi, tohle je za mě asi nejvíc neplánovaný výlet do zahraničí, který můžete zažít. Týpek si šel večer zaplavat a probudil se v jiný zemi. V Srbsku se jeden týpek vyrazil večer do Dunaje, lehnul si na nafukovací kruh a nějakým způsobem na něm usnul. Jenže zatímco on si spokojeně chrněl, proud řeky si jel svoje a začalo ho odnášet pryč. Ale ne o pár metrů. Dostal se několik kilometrů po proudu až do sousedního Rumunska. To je absolutně insane. Probral se až ve chvíli, kdy už byl fakt někde úplně jinde, takže asi musel mít docela solidní šok, si myslím. Nakonec si v Rumunsku zavolal o pomoc, takže místo večerního koupání v Srbsku z toho měl neplánovaný mezinárodní výlet. A upřímně nevím, co je horší. To, že usnul na kruhu, anebo že se probudil a zjistil, že už není ani ve svojí zemi. Hele, jaký máte největší neplánovaný výlet, jaký se vám kdy stal? Usnuli jste někdy někde a probudili se úplně mimo, nebo vás někdy cesta odvezla mnohem dál, než jste původně plánovali? Napište mi na 724 634 634.

0: Rose, Love Tonight, posloucháte Fajn za Majkem a Jindra a my jsme tady před chvílí řešili týpka, co usnul na nafukovačce a probral se v úplně jiný zemi. Absolutně příběh jak z jiný reality. Ptal jsem se, jestli vy jste někde zažili něco takového, jestli jste zažili nějaký neplánovaný výlet, nebo jste se probudili někde úplně mimo, než jste plánovali. Tady mi napsal Jirka, mi napsal, byli jsme s kámošema na chatě, já se v noci trochu připil a usnul v autě. Ráno jsem se probudil úplně sám na parkovišti asi 15 km pěšky od chaty. Kámoši si mysleli, že jsem odešel pěšky a já si zas myslel, že mě někdo odvezl. Nakonec jsme zjistili, že jsem v noci sám nastoupil do auta a nějak se tam odvezl. Dodnes nikdo nechápe proč. Vzhledem k tomu, co jsi musel mít asi v sobě, tak můžeš být asi hodně rád, že máš řidičák, kámo.
1: To nejlepší z hitparád. Stream. To nejlepší z TikToku.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová éra placení.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet,
5: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
6: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
6: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

který si to prej každý den do nahrávacího studia hezky štráduje 8 kiláků pěšky tam a zpátky. Harry Styles nám právě teď dohrál na fajnu. A lidi, na internetu se hádáme skoro kvůli všemu. Ale jakmile de facto tujího, tak my, Češi, umíme překvapit. Na sítích to někde vypadá, že jsme úplně rozdělený národ a každý má potřebu tomu druhému vysvětlovat, že je úplnej blbec. Jenže v reálu to podle mě často funguje úplně jinak. Když někomu třeba hoří barák, někdo potřebuje pomoc autem nebo přijde nějaká větší blbá situace, najednou se lidi dokážou semknout a vůbec neřeší, kdo koho volil nebo jaký má názory. Prostě si myslím, že my Češi si umíme pomoct, když jde fakt do tujího. Možná jsou sociální sítě jenom taková naše nejhorší verze a ve skutečnosti jsme jako národ mnohem větší držáci, než to na Instagramu a hlavně teda musím říct na Facebooku vypadá. Ale zažili jste někdy situaci, kdy vám úplně cizíček nečekaně pomohl, nebo naopak, pomohli jste vy někomu, koho jste vůbec neznali? Napište mi na 724 634 634. Oh yeah.

0: DJ Sneak, Linot, myslím si, že ideální track takhle při sobotě na fajnu. Pojďme se vrátit k tématu, bavili jsme se o tom, že my Češi sice na sociálních sítích jsme neskutečně urážliví a jedeme do sebe bomby, ale když jde do tujího v reálném životě, tak si umíme pomoct. A to jsem se vás, jestli vám někdy někdo pomohl, nebo vy jste někomu pomohli v nouzové situaci. Petra mi napsala, zapadla jsem v zimě s autem a úplně cizí chlap mě vytáhl, nechtěl ani korunu. Tak vidíte, tak nejsme tak ztracený národ. Matěj napsal, na nádraží jsem nestíhal vlak a borec mi popadl kufr a běžel se mnou až na nástupiště. Hustý, že to udělal i borec borcovi a ne frajerce, to mega cením. A Nikča napsala, píchla jsem kolo a zastavil mi pána, co mi ho bez keců opravil. Fakt mě to překvapilo. No tak vidíte, tak ruku na srdce, my Češi nejsme až tak špatný národ, co?
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Haló, to je mobilní servis?
3: Ano, prosím.
2: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
3: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
2: No tak, já jedu k vám.
3: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
4: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Jedno léto, jedno místo.
4: Duplex.
5: Nervo, Tiesto a Lost Frequencies míří do pražského Duplexu. Nenechte si ujít největší klubové události tohoto léta.
4: Duplex.
5: Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

a já se s váma loučím. Díky za společný 4 hodinky tady, bylo to s váma boží, díky za všechny odpovědi, jste neskuteční borci, bez vás by to prostě nešlo. Já se na vás budu těšit v pondělí v mém klasickém čase, v mém fine driveu od 17 do 20 hodin, ale s fajnem určitě zůstaňte, protože po celý víkend tady máme nabitý playlist a nabitý témata, no a užijte si zbytek dnešního dne, nádherného dne, doufám, že zítra nebude pršet, jak to avizujou. A no, užijte si i zbytek léta, tak mějte se krásně. Za mě už jenom ty dvě slova. Papalala!

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka CZ.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 30%.
4: HappySport.cz.
5: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.
6: Always with you, everywhere.
5: Fine.
6: Fine.
5: Vždycky hot.
3: Vždycky.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBronx.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
9: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
7: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Sleva! Všude sleva!
12: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
13: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.

0: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Fajn.
2: Vždycky hot.

0: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: Happysport.cz.

0: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
0: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak, já jedu k vám.
0: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Některé věci se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje internet.

0: my heart.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Fajn. Vždycky hot.
2: Vždycky.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.

algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

0: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
0: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak, já jedu k vám.
0: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Hej, už máš řidičák?
0: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
0: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Byt 2+1 v Mariánských Lázních za 3 820 000, byt 2+1 v Hodoníně za 3 300 000, obchodní prostory v Karlových Varech Drahovicích za 4 700 000, byt 2+KK v Milovicích na Nymbursku za 4 650 000 a byt 2+KK Praha Smíchov za 10 600 000 korun.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Jedno léto, jedno místo.
6: Duplex.
7: Nervo, Tiesto a Lost Frequencies míří do pražského Duplexu. Nenechte si ujít největší klubové události tohoto léta.
6: Duplex.
7: Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
8: Fajn. Vždycky hot.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi,
8: welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky,
0: jo?
1: Vždycky.

0: Peteky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.

0: největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fajn. Fajn.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Muži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka CZ.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Fajn. Vždycky hot.